0: Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Fútbol Coliseum of the World, the Azteca Stadium.
1: Es solo fútbol y punto.
2: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
3: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
4: Nově můžete vyrazit do kina na dokument Zápas století v originále El Partido. Píše se 22. červen 1986 a na Aztéckém stadionu v Mexico City nastupuje Anglie proti Argentíně. Čtvrtfinále mistrovství světa 4 roky po válce o Falklandy. Na trávníku se tak nehraje jen o postup. Hraje se o národní hrdost, o zadosti učinění a o všechno, co se mezi oběma zeměmi nahromadilo. A pak přijdou 4 minuty, které fotbal nikdy nezapomene. Nejdřív boží ruka, v zápětí gól století. Oba od Diega Maradony. Argentinští režiséři Juan Cabal a Santiago Franco se k legendárnímu utkání vracejí po 40 letech a nechávají mluvit ty, kteří u toho byli. Archivní záběry se tu potkávají s osobními vzpomínkami a z někdejších rivalů se před očima diváka stávají muži, kteří sdílejí jeden společný osud. Dokument měl světovou premiéru na festivalu v Cannes a vychází z knihy argentinského novináře Andrése Burga. Pokud si říkáte, že o boží ruce už bylo řečeno všechno, tenhle film vás vyvede z omylu. Maradona sice na trávníku obehrál půlku Anglie, ale tady hraje hlavní roli paměť. Dokument Zápas století najdete nově v kinech a do distribuce ho přináší Artcam Films.
5: No era un partido más, era el partido.
6: Si usted se agarra la bandera, el problema es el perdedor. No soy perdedor, soy ganador.
0: Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup.
7: I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
8: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
9: That's a bad decision in very big match.
7: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.

0: je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix ?
1: Na Edis Online dorazilo po menším kolečku v kinech francouzské drama s nádechem fantastična Volání vody. Sarah a Antoine jsou manželé na pokraji rozchodu, práce, dvě malé děti, únava, která se nedá dospat. Během rodinného výletu k moři pak starší syn Simon na chvíli zmizí. Sarah ho najde na břehu promočeného s horečkou a s pohledem někam mimo tenhle svět. Od té chvíle ho voda neodolatelně přitahuje, tráví hodiny ve vaně, vyhledává ji, kde se dá a svěří se matce, že slyší hlasy. Antoine celou věc zlehčuje, Sarah se rozhodne synovi věřit bezpodmínečně i za cenu toho, že sama začne ztrácet pevnou půdu pod nohama. A přesně tady se z rodinného dramatu stává něco jiného. V hlavní roli září belgická herečka Cécile de France, kterou znáte třeba z Nespoutané síly. Po jejím boku hraje Arthur Igal. Kritika ocenila hlavně vizuální stránku a odvahu nechat konec otevřený. Volání vody najdete nyní na streamovací platformě Edis Online.
2: Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir?

0: Na Sky Showtime dorazila čtyřdílná dokumentární série pro fanoušky bílého sportu. Jmenuje se Aces The ATP No. 1 Club. Za celou historii mužského tenisu se na první místo světového žebříčku dostala pouhých 29 hráčů za víc než 50 let. A tento dokument se ptá, co to člověka stojí. Tenis totiž nemá časový limit, nemá spoluhráče a nemá střídačku, na které se dá schovat. Na kurtu stojíte vy, soupeř, a tlak na každý jednotlivý bod. K tomu 11 měsíců v roce po letištích a hotelech. Série ukazuje, že cesta na trůn je z 90% bitvou v hlavě. Před kameru usedli Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi, Bjorn Borg, John McEnroe nebo Jimmy Connors. Ze současných pak Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. A české diváky potěší, že mezi oněmi 29 nechybí ani Ivan Lendl, který na první příčce strávil dohromady 270 týdnů. Sérii natočil Emmy oceněný režisér Pat Diamond a kombinuje v ní archivní záběry s dnešními rozhovory. Čekají nás tedy i záběry mladého bouřliváka McEnroea, která řve na rozhodčího. Kvůli tomu si to ostatně část diváků pustí. Všechny 4 epizody série Aces The ATP No. 1 Club najdete nyní na Sky Showtime.
1: Roger Federer was number one for almost 5 years.
2: I just wanted to be the best, and then there was the rest.
3: We push each other to the limits, and we help each other to create a great story.

My se ještě podíváme na to, co nového přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 3. září. Nejvíce toho bude asi mluvit o snímku Sex a smrt v kempu Miasma. Režisérka Jane Schönbrunn poslala Hannah Einbinder do role filmařky, která má vzkřísit vyhaslou hororovou sérii a kvůli inspiraci vyrazí přímo na místo původního natáčení. Tam v ústraní žije bývalá hvězda této série v podání Gillian Anderson. Z profesní fascinace se stane něco výrazně silnějšího a mezi tím se na dně jezera probouzí staré zlo. Film si Skán odvezl kvír palmu. A u hororu v kinech ještě zůstaneme. Britských 8 nohou a milion followerů posílá partu VIP influencerů na tropický ostrov na otevření luxusního rezortu. Koktejly, bílý písek a pak nečekaný host. Nejdřív jeden, pak miliony dalších. Otázka nezní, kdo přežije, ale kdo pošle poslední post. Úplně jiný kalibr nabízí Japonsko. Kiyoshi Kurosawa natočil historické drama Samuraj a vězeň, které se odehrává v roce 1578 uprostřed období válčících států. Pán hradu místo popravy uvěznil nepřátelského stratega a zatímco se kolem hradeb stahují vojska, uvnitř začnou lidé záhadně umírat. Detektivka, souboj vůlí a pořádné napětí. Domácí kinematografii zastupuje v kinech slovensko-česká koprodukce 33 kroků. 13 let po rasisticky motivovaném útoku, který muži způsobil těžká poranění hlavy, se Milan dozvídá, že jeho útočník má být propuštěn. Snímek balancuje na hranici dokumentu a fikce. Pro milovníky lehčího žánru je v kinech česká romantická komedie Dokonalý den. Anna spěchá na zásadní pracovní pohovor, cestou se jí porouchá auto a ve vlaku potká Edu, který je pravým opakem jejího naplánovaného světa. Ze světa dokumentu dorazil Zápas století, návrat k legendárnímu čtvrtfinále z roku 1986 k Boží ruce, gólu století a k tomu, co se tehdy odehrávalo mimo hřiště. A ani na vaše píďata kina nezapomněla. Do programu se vrací pixarovská Auta z roku 2006 a nově je v kinech i pásmo krátkých animovaných filmů Kinotai. Tak to bychom měli přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

0: هذا ثار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني ثار. يم لو نسيت زي اليوم زي يردوفتانو كل حيم.
1: Na Netflixu dnes startuje pátá řada mezinárodního hitu Fauda, izraelského thrilleru, který si za 10 let existence vybudoval fanoušky doslova po celém světě. Tvůrci Loar Raza i Avi Isacharov tentokrát stáli před nejtěžším úkolem v historii seriálu. Pátá řada se totiž odehrává 2 roky po útocích ze 7. října 23 a nemohla se tvářit, že se nic nestalo. Doron Cavillo, kterého opět hraje sám Lior Raz, se v úvodu potýká s posttraumatickým stresem a snaží se dát dohromady utrpení.

Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Don't want nobody, baby, but you.

0: Odyssey is never about land. It's about always having to fight.
1: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it. Kill for it.
2: Sky Showtime vypustilo do světa trailer k druhé řadě seriálu Marshals a máme datum 9. října. Luke Grimes se vrací jako Case Dutton, nejmladší z Duttonových, který nechal ranč Yellowstone za zády a přidal se k elitní jednotce amerických federálních šerifů. Kovbojské instinkty plus výcvik Navy Seals, to je v Montaně kombinace, která se šikne. Marshals je zatím nejúspěšnější odnoží Yellowstone. Premiéru první řady vidělo přes 20 milionů Američanů a CBS objednala pokračování po pouhých dvou odvysílaných dílech. Druhá řada bude navíc výrazně delší, místo 13 epizod jich má být kolem 20. Druhou řadu Marshals najdete na Sky Showtime od 9. října a první řada tam na vás čeká už teď. Trailer a další info najdete také v článku na našem webu.
3: We really are a chaos magnet, cowboy.
1: Why don't you keep your distance?

0: Look, this kid's been kicked around all of his life. You know, born in a slum, mother dead since he was nine. He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery. It's not a very happy beginning. He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why? Because he's been hit on the head by somebody once a day, every day.
1: Do sběratelské řady Criterion Collection dorazila jedna z nejzásadnějších soudních klasik všech dob. 12 rozhněvaných mužů Sydneyho Lameta vychází nově v restaurované 4K Ultra HD edici. Rok 1957, jedna rozpálená místnost 90 minut a 12 porotců, kteří mají rozhodnout o vině mladíka, obžalovaného z vraždy vlastního otce. 11 hlasuje pro vinu, jeden porotce číslo 8 v podání Henryho Fondy má pochybnosti. A z těch pochybností Lamet ve svém celovečerním debutu vystavil napětí, na které nestačí ani leckterý akční thriller. Česká stopa je tu mimochodem taky. Porotce číslo 11 hraje Jiří Voskovec, legenda Osvobozeného divadla a dlouholetý jevištní partner Jana Wericha. Po komunistickém převratu v roce 1948 odešel Voskovec definitivně na západ a v Americe si vybudoval druhou kariéru charakterního herce. Právě role slušného tichého přistěhovalce z Evropy, který připomíná ostatním porotcům hodnotu demokracie, zůstává jeho nejslavnějším hollywoodským výkonem. Criterion k filmu přibalil pořádnou nálož bonusů. Nechybí původní televizní verze z roku 54, další Lametova televizní inscenace Tragedy in Temporary Town, archivní rozhovory s režisérem a materiály o scénáristovi Reginaldu Rouzovi i kameramanovi Borisi Kaufmanovi. Obraz prošel novým 4K restaurováním v Dolby Vision. Edici 12 rozhněvaných mužů najdete nově na criterion.com a samotný film si u nás můžete pustit i v online půjčovnách na Apple TV, Google Play nebo Prime Video.
2: Here's what I think happened.
3: How can you be positive about anything?
4: I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing.
5: Watch them and pray, for someday you may become one of them. 12 men with the smell of violent death in their nostrils.
4: What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers.
0: Slip through our fingers? Are you his executioner?
6: You cut it.
0: Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
6: Shut up!
0: You're a sadist!
7: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: I'm not just some phony fake celebrity or fictitious hero. I'm real life.
1: Netflix dnes do své dokumentární řady Neslýchané přidává portrét muže, kterého v 80. letech znala celá planeta. Dokument Neslýchané Mr. T vypráví příběh chlapíka se zlatými řetězy čírem a hláškou I pity the fool. Než se z ní stala ikona, jmenoval se Lawrence Turo. Režisér Scott Weintraub nechává Mr. T vyprávět celý jeho příběh z první ruky. Od chudého dětství přes cestu k nezaměnitelné image až po hollywoodský průlom, kdy jako boxer Clubber Lang zmlátil Rockyho ve třetím dílu slavné série a poté se stal miláčkem televizních diváků v A-teamu. V archivních záběrech se mihnou i Sylvester Stallone a tehdejší prezident Ronald Reagan. Dokument Neslýchané Mr. T najdete nyní na Netflixu.
0: I was not born Mr. T. People don't know the road I had to travel. I was born in the Robert Taylor Projects. You got to be tough in the hood. Growing up, I watched my father being called boy. I ordained myself Mr. T. So the first word out of everybody's mouth would be Mr. That's a sign of respect my father didn't get.

Mám pro vás také výběr toho nejlepšího, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Začnu u Apple TV+, protože tam se vrátila Temná hmota. Druhá řada sci-fi thrillerů podle knihy Blakea Crouche zastihne Desenovi ve chvíli, kdy si konečně užívají klidný život, jenže dlouho jim to nevydrží. Jason je čím dál posedlejší krabicí, Danielu užírá paranoia a nad tím vším visí otázka, jestli se dá vůbec někdy vrátit domů. Jennifer Connelly a Joel Edgerton drží celou tu spleť alternativních životů pohromadě. Na Apple je také nově akční komedie Mayday. Ryan Reynolds jako pilot amerického námořnictva uvázne během studené války za nepřátelskou linií a jediný, kdo mu může pomoct, je podivínský bývalý agent KGB v podání Kenneta Branagha. Dvojice, která na papíře nedává moc smysl, ale přesně proto to funguje, zdařili tribut 80-kovým buddy akčním komediím. Disney přihodilo tři tituly, které si stojí výborně u diváků. Vrací se Chad Powers s druhou řadou, kde Glenn Powell, co by quarterback v přestrojení, zjišťuje, že lež má krátké nohy, hlavně když vás sleduje vlastní kouč. Dále je tu druhá řada komedie Dospělost o partě newyorských dvacátníků, kteří si spolu dělí jídlo a úzkosti. A pak film Mandalorian a Grogu. John Favreau posílá Pedra Pascala a jeho malého učedníka na pomoc nově vzniklé republice. A v obsazení najdete i Sigourney Weaver, Jeremyho Elena Whitea nebo věřte nevěřte Martina Scorseseho. Na HBO Max boduje španělsko-francouzský sirat. Otec s malým synem přijede na technoparty uprostřed marockých hor hledat zmizelou dceru a skončí v karavaně předělaných nákladňáků mířících kamsi hluboko do pouště. Oliver Lux natočil Rave Apokalypsu, která šokovala Cannes a odnesla si cenu poroty. Rozhodně to není příjemná podívaná, ale nezapomenete na ní. A do nabídky se vrátil i akční král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charlie Hunnamem a Judem Lawem. Netflix má trumf v rukávu v podobě druhé řady Gentlemanů. Eddie a Suzy spolu vedou Bobbyho zločinecké impérium už rok, jenže Bobbyho rozhodnutí přestávají dávat smysl a oni musí zvolit, jestli zasáhnout nebo přijdou o všechno. Guy Ritchie tentokrát přesouvá kriminální podnikání z anglického venkova k italským jezerům. A na Sky Showtime dorazil Hamlet. Chloe Zhao natočila podle knihy Maggie O'Farrell příběh o tom, jak William Shakespeare a jeho žena Agnes přišli o syna a jak se z té ztráty zrodil Hamlet. Paul Mescal a Jesse Buckley v hlavních rolích. Připravte si kapesníky. Tolik nejzajímavější streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Připravte se na Pohřešovanou nebo další dramedii Tylera Perryho Proč jsem se to vlastně ženil. Díky, že jste naladěni na vlnu Zun Rádia, které vám každý den přináší tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
2: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
1: All famous.
2: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
3: I like Michael Jackson.
2: Místo určení si naťukáš těmto tlačítky.
4: And is she hot? This is Madonna.
5: Whitney Houston.
6: Michael Jackson is the man of the 80s.
2: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
7: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v srpnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

0: I managed to produce and deliver.
1: Tři roky ticho. Ne proto, že by neměla co zpívat, ale protože ji Clive Davis držel na papíře v Aristě, zatímco všechny peníze labelu tekly k Aretě a Whitney Houston. V polovině 85. byla konečně volná a 15. srpna 1986 vychází Phyllis Hyman's 7. album Living All Alone.
0: This time around I decided I wanted to go back to my roots, the roots that Norman Conners helped me cultivate. He helped me make a musical decision. He put out Betcha by Golly Wow, and it was one of the best things he could ever have done because it set me up.
1: Nahrávali v Sigma Sound doma ve Filadelfii pod křídly producentů Gabla a Huffa. Ti v ní slyší klasický hlas, který dokáže vdechnout starým standardům nový život. A hladký filadelfský groove sedne líp než leckomu, kdo u labelu Philadelphia International Records slouží roky.
0: But personally, I haven't dealt with it very well. I've had a lot of emotional ups and downs. I have begun the process of recovery, so to speak.
1: Kritika bude chválit špičkový vokál i melancholii, kterou z desky nejde smít. Ostatně Phyllis se na tuto dobu překvapivě netají tím, že neustále bojuje s depresemi a nově diagnostikovanou bipolární poruchou. Album Living All Alone vystoupá na 11. příčku R&B žebříčku a bude označováno za její nejlepší. A Arista, která ji roky držela v šuplíku, se přiživí na jejím novém úspěchu u konkurence a ještě letos vyrukuje s kompilací The Best of Phyllis Hyman.
0: I like songs that talk about the emotional side of people. And I must admit the album was made from a woman's perspective. I mean, and in

0: think you really want to talk to me.
1: Sorry, I have 3 other interviews to do before this party's over.
2: Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it.
1: They say they are.
3: There is a limit, even to the imagination, where our greatest creations meet our deepest fears.
4: Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong.
3: You are about to go beyond that limit. Just...
5: I'm afraid!
6: Don't be afraid!
4: No, be afraid. Be very afraid.
7: Na zkušební projekci v Torontu omdlela divačka. V Los Angeles se jiná pozvracela. David Cronenberg tedy nejhorší scény vystřihl ne ze slušnosti, ale proto, že divák, který zvrací, přestává hrdinu litovat. A 15. srpna 1986 vstupuje do amerických kin to, co zbylo. Moucha.
4: Designer phone booths. Very cute. Hey, I bet you have a really neat jukebox in here too someplace. Over there, maybe?
7: Vědec Seth Brundle, tedy Jeff Goldblum, zbalí na firemním večírku novinářku Veroniku v podání Ginny Davis na jedinou větu. Mám doma vynález, který změní svět. Ve skladišti, kde bydlí i pracuje, stojí 2 kovové kabiny. Teleportační budky, kterými projde punčocha, ale pavián ne. Veronika dostane exkluzivní příběh, Seth dostane Veroniku a její žárlivý šéf-redaktor Statis, kterého představuje John Getz, dostane vztek. A pak jednou v noci vleze Seth do kabiny sám, tedy skoro sám.
0: Keep your eye on the stocking. Well?
4: Great. The world's largest microwave oven. I'm glad I didn't give you my Rolex. If I had a Rolex.
7: Fox scénář remakeu stejnojmenného snímku z 50. let původně odmítl. Film, kde se z hrdiny stane padouch, se prý prodat nedá. Proto si na mouchu museli sami sehnat peníze a Fox jim slíbil distribuci. Peníze přinesl až komik Mel Brooks a nechal se vymazat z titulků, aby si nikdo nemyslel, že jde o komedii. Slogan Be Afraid, Be Very Afraid vymyslel právě on. Cronenberg podepsal smlouvu za $1 million s jedinou podmínkou. Scénář si

0: Babiše píše sám. Telepody nakreslil podle válce motoru své Ducati a příjmení Brandl ukradl jezdci Formule 1 Martinu Brandlovi. Jména si Cronenberg podle vlastních slov běžně bere z análu motorsportu.
1: No, you're missing the point. Look.
2: Teleportation?
1: Please.
2: Oh, wait a minute. Is that a hologram? Where's my stocking?
1: That's it, the real one.
0: Roli odmítli Malkovich, Dreyfus i Lithgow. Goldblum byl jediný, kdo byl ochotný prosedět hodiny v protetice. Maskéři přitom žádali herce, řekněme, bez uší a bez výrazného nosu. A šéf Foxu označil jeho obsazení za příšernou chybu s tím, že si tu chybu ale dělají oni tak, ať si ji vyžerou.
2: What happened?
1: Your stocking has just been teleported from one pod to another. Disintegrated there and reintegrated there. It'll change the world as we know it.
0: Gina Davis je Goldblumova přítelkyně a na place ho začala nevědomky napodobovat, mluvit jeho rytmem, hýbat se jako on. Cronenberg je tedy musel režijně odpojit a neherec Pavián Typhoon jednou vylomil dveře kabiny, protože se lekl světel. V šachu ho držel na zemi Goldblum, protože byl větší a zachránil tak prchající ženskou část štábu.
2: Why didn't it work?
1: I think it turned the baboon inside out.
2: Why?
1: Can't deal with the flesh. It only seems to work with inanimate objects, nothing that's living.
0: V baru položí set na páse chlapa, kterému praskne zápěstí. Hraje ho George Chivalu, kanadský profiboxer, pětinásobný mistr v těžké váze, který v 93 zápasech nešel ani jednou k zemi. Nesložil ho Ali, Frazier ani Foreman. Až Jeff Goldblum.
3: I bet you think that you woke me up about the flesh, don't you? But you only know society's straight line about the flesh. You can't penetrate beyond society's sick, gray fear of the flesh.
0: Kritika bude nadšená. Chicago Tribune napíše o osobním díle, které je zároveň hitem. Time o nejdojemnější romanci roku. New York Times to nerozdýchá a napíše, že tvor je tak odpudivý, že vedle něj vetřelec vypadá jako babička z obrázku Normana Rockwella. Diváci to vyřeší po svém. Moucha s rozpočtem kolem 10 milionů dolarů bude 2 týdny nejnavštěvovanějším filmem v Americe a vydělá přes 60 milionů. Stane se tak nejúspěšnějším Cronenbergovým filmem, referenčním bodem tělesného hororu a případem remakeu, který předčil originál.
1: Why did you scare her off? Jealous?
2: You're changing, Seth. Everything about you is changing. You look bad. You smell bad.
1: Never been much of a bather.
0: Vala s Dupisem dostanou Oscara za masky, jediného, jaký kdy Cronenbergovka získá. Goldblum nominován nebude. Staří akademici podle Siskla horory prostě neocenují. A Cronenberg slibuje, že vystřižené scény z Mouchy vrátí na video. Slibuje, nevrátí a diváci si na ně počkají 19 let, než se objeví jako bonus na sběratelském DVD.
2: Something happened when you went through, Seth. You've got to get some help. I think you must be sick.
3: You're jealous!
2: Be afraid.

0: Dorazili jsme do 9. srpna 1996, kdy vychází The Braxtons album So Many Ways. Papírově je to debut, jenže sestry Braxtonovy nahrávají už od roku 1989 a tohle je jejich třetí nahrávací smlouva. U Aristy jich tehdy stálo u mikrofonu všech pět sester, vyšel jediný single Good Life a bylo po všem. V roce 1993 podepsali u LaFace to už bez Tony, kterou si dva roky předtím vyhlédl LA Reid na solovou dráhu a jako čtveřice tam nevydali ani notu. A když manažer Brian Reid přestoupil k Atlantiku a vzal je sebou, dočkali se.
1: It was like it's finally happening because this is our third contract and our first album, so we are very excited about it.
0: Na albu So Many Ways zpívají už jen tři z pěti téčkových sester. Towanda, Trina a Tamar a kritika je k trojici vlídná. Allmusic mluví o slibném debutu, který zní hodně jako jejich sestra Tony. Cashbox chválí smyslné balady a vokální zdatnost, ale jeden track je podle něj pro The Braxtons nevhodný. The Boss. Disco House z dílny producí

17-leté Alaya. Tam, kde debit držel v rukou jediný muž, teď stojí celá armáda producentů, od Jerména Dobrýho po Rodneyho Jerkinse. Ale 9 ze 17 skladeb patří Tandem.

poprvé spoluautorsky zasahovala do tvorby. Chce znít funky a přitom kultivovaně. Deska poputuje na 20. místo Billboardu a titulní skladba až na vrchol R&B éteru. Kritici budou psát o hladším, svůdnějším i silnějším projevu a vibe přirovná její kočičí hlas k Janet Jackson. Do půl roku získá album One in a Million 2 platiny a k tomu se Alaya stane tváří kampaně Tommy Jeans. A nás už čeká Alayin

0: Je neděle 18. srpna 1996 a my se ocitli na Masarykovo okruhu v Brně. Na čele startovního roštu třídy 125 se za řídítky Aprilie krčí drobný italský mladíček Valentino Rossi. Svou úplně první pole position v mistrovství světa si vyjel právě tady.
1: Quando ho visto la tabella P1, ho detto P1, che si erano sbagliati. Ma domani sarà difficilissimo. Io spero di risalire sul podio, solo questo.
0: Než se tenhle rošťák dostal na brněnský asfalt, proháněl se v osmdesátkách motokárami, v 90. urval regionální kartingový titul a v 93. přesedlal kvůli financím na Kadživu Mito v italském šampionátu. Odtud vedla cesta k Aprílii a k pověsti výjimečného juniorského talentu.
2: There was already this kind of vibe, this buzz about this young kid called Valentino Rossi.
0: Do světového šampionátu vstoupil letos na jaře 31. března v Malajzii. V pekelném vedru okruhu Šach Alam dojelo jen 13 jezdců z 33 a debutant Rossi mezi nimi, 6. Sám pak prohlásil, že to byl skvělý závod, ale prý měla trať jedinou vadu. Hady v únikových zónách.
3: Hady. Proč tam sakra musí být hady?
0: Před dvěma týdny na rakouském A1 ringu vystupoval poprvé na stupně vítězů. 3. místo.
4: 19 left the race distance and away they go. Not a good start for Rossi though. The Italian teenager well down in about 15th place.
0: 17-letý Rossi se v Brně při startu propadl z čela roštu do středu pole. Ale to by nebyl Valentino ve své žluté kombinéze a jeho oblíbená brněnská trať už z evropských šampionátů.
4: Rossi the leader, but he's being chased and harried by Martinez. Well, that's absolutely sensational.
0: Stačí jen pár kol, aby se číslo 46 prodralo zpět do čela závodu, kde až do 19. kola bojuje s Jorge Martinezem.
4: This is absolutely incredible side by side. Who's gonna give way? Surely it won't be Rossi, it is. He's pulling away victory at last for Valentino Rossi. Oh, and he almost swiped the wall.
0: Valentino Rossi projíždí cílem jako vítěz velké ceny České republiky v Kubatuře 125. Jeho první triumf Grand Prix ze 115 vítězství, která ve velkých cenách nazbírá. Je to velký start velkého talentu, který si už za rok uzme titul mistra světa z Aprilii Nastro Azzurro. A Brno zůstane jeho super oblíbenou tratí, protože tady to všechno začalo.
5: When you win the first time, everything changes, because you think that you can do. And after you want more, you know, because the taste of the victory when you feel the first time, after you need more and more.

0: So I got to the set, and there's about, I don't know, 50 people there, and I can hear, north, north, fast, west, slow, south, quickly. I'm thinking, what is going on?
1: Přistáváme v pondělí 19. srpna 1996 ve Velké Británii, kde vychází Virtual Insanity, druhý single z chystané desky Travelling Without Moving od Jamiroquai. JK v něm zpívá o závislosti na technologiích přelidnění a genetickém vylepšování člověka a inspiraci nazbíral na procházce japonským Sendai.
0: Big city, skyscrapers, you know, huge great cities, nobody on the street, not a soul. And then just said to this little old lady, you know, where is everybody?
1: Nahoře zasněžené ulice a ani noha, pak pár schodů dolů a najednou celé podzemní město plné barev, hluku a davu. Virtuální šílenství.
0: And then suddenly thousands of people, just a whole world completely underground. And I just thought, wow, you know, this is the future. Obviously the play on words of virtual reality to virtual insanity.
1: Klip se natočil před týdnem a režisér Jonathan Glazer původně na přání JK sliboval pohyblivou podlahu. Jenže samotná konstrukce by spolkla 250 000 liber, skoro dvojnásobek rozpočtu celého klipu.
2: I had a stupid idea of exactly the same idea, but basically the set was going to be built on hydraulics and production design and head back with an estimate figure for the build of that of like 280,000.
1: Řešení přinesl člen štábu s nápadem, kterému se většina týmu vysmála. Podlaha se hýbat nebude, budou se hýbat stěny. Žádné počítačové čáry. Kameru přišroubovali ke stěně a zdi i nábytek posouval na kolečkách štáb mimo záběr. JK část choreografie improvizoval naslepo, včetně otočky o 180 stupňů na kolenou a úhybu před pohovkou, která ho málem přišpendlila ke zdi. A ten zdánlivě jediný nekonečný záběr? Ve skutečnosti jsou čtyři. Střihy jsou umně schované při švenku kamery k podlaze.
0: So we did one where I just sort of got moved around a bit, stood about, and the sofa came at me, and a tear came from the other end. And then it clicked. And then when I walked back through, I went, oh, I get it. This is cool.
1: Single Virtual Insanity vletí rovnou na třetí místo britské hitparády, nejvýš kam kdy Jamiroquai dosáhli. Klip bude mít premiéru v září a za rok pozbírá na MTV Video Music Awards 10 nominací a 4 sošky včetně videa roku. Kapela tam zahraje na dvou pohyblivých chodnících jedoucích proti sobě, tedy přesně tak, jak to JK s legračním chlupatým kloboukem, který se stane ikonickým, původně zamýšlel. Kouzelnický trik dotáhl až do konce.
0: You can watch it and it's a great visually entertaining thing. I want to be entertained by it, you know, that's always at the back of my mind. The job is to entertain people. And I've done a bit of that.

0: A to je nějaká, ta? Jistě v Němkyně.
1: Srpna 1996 a helsinská hala Hartwall Arena hostí zápas Finska proti Česku v rámci světového poháru. Než padne první buly, zní finská hymna od populární houslistky Lindy Brava. Petr Vichnár, komentátorský matador, sedí u mikrofonu a čeká na start přenosu.
0: No, tak já už ji viděl předevčíře. Dobrá je, no. Ještě navíc umí na housle.
1: A tak se čeští diváci, co vydrželi vzhůru do pozdních nočních hodin, dozvídají nejen skóre, ale i Vichnarovo osobní hodnocení místní umělkyně.
0: Já ji potkal tam tiskovým. No tak nevím, no. Je rozstřelka.
1: Finsko nakonec vyhraje 7-3, ale kdo si bude pamatovat výsledek? Vichnar totiž tu noc naučil nejen generaci komentátorů jednu základní věc. Než začnete mluvit mimo záznam, zkontrolujte si prvně, že máte vypnutý mikrofon.
0: A moc byste si nepokecali. Zdravím všechny hokejové vytrvalce, kteří počkali až do pozdní noční hodiny na utkání Finsko-Česká republika.
2: Bravo!

a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se díváme hodně, ale opravdu hodně daleko zpátky v čase. Teleskop James Webb našel v rámci přehlídky JADES 18 galaxií namačkaných u sebe pouhých 500 milionů let po velkém cesku. Hustota je 4x vyšší, než by z té oblasti měla být, a galaxie se navzájem přetahují, dotýkají, splétají. A teď to nejlepší, jak popisuje Universe Today. Vědci tam zachytili záření Liman Alpha, které by tak mladém vesmíru mělo být pohlcené neutrálním bodíkem. Uprostřed skupiny je o víc, na okrajích míň. To vypadá jako bublina ionizovaného plynu o poloměru asi 6 megaparseků, kterou si ty galaxie vyfoukly sami. Tedy první světlo ve vesmíru možná rozsvítila parta sousedů

group of 10.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme kauzu jako z kriminálky a hlavní podezřelý svítí každé ráno do okna. Vědci z turecké Ege univerzity tvrdí, že naše slunce před miliardami let spolklo celou planetu. A ne ledajakou, takzvanou superzemi, tedy svět zhruba 5x až 10x těžší než Země. Jak popisuje portál space.com, mladá hvězda si prostě dala k obědu souseda a od té doby o tom mlčí. Ta zpráva ovšem vysvětluje spoustu záhad. Modely slunce nám dlouho nesedí s pozorováním, hloubka konvektivní zóny, rychlost zvuku vnitro a hlavně podivně chybějící lítium na povrchu. Polocená planeta by mohla být tou chybějící stopou, chemickým otiskem, který hvězda nosí uvnitř dodnes. A možná právě proto v naší sluneční soustavě žádná superzemě není. Byla, ale přišla o ní k snídani. Tak držte dietu, lépe než naše hvězda, přátelé. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

Master Mix. Master Mix.

Better Nichols už po druhýkrát. Toto stvrdí, že need someone.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said.

All right.